0: Listová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Jablonce jasně přehráli Ostravu. V ligové dohrávce zvítězili 3-0. Severočeši po postupu do konferenční ligy čekali na ligové vítězství 3 duely a díky zisku 3 bodů poskočili na 5. místo neúplné tabulky. Baník naopak potvrdil venkovní krizi a prohrál na hřišti soupeře po třetí za sebou. V dalším zápase remizoval Hradec Králové z Plzní bez branek 0-0. Východočechům tak skončila dlouhá šňůra 8 domácích výher. Čekáme oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami, teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
2: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, zlaté.

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Policie vyzývá veřejnost k okamžitému zabezpečení školního systému Bakaláři. Reaguje na úterní incident, kdy neznámý pachatel prolomil účet studenta Pražské akademie řemesel a pedagogům rozeslal výhrušku ozbrojeným útokem. Do školy okamžitě vyrazily provosledové hlídky, student ale autorem textu nebyl. Kriminalisté teď vyšetřují případ jako nebezpečné vyhrožování a šíření poplašné zprávy. Provozovatel platformy potvrdil spolupráci s policií a varoval před podvodnými phishingovými zprávami. Uživatelé by si proto měli neprodleně změnit hesla za silná a nikomu nezdělovat své přihlašovací údaje. Evropská cena plynu překročila 79 eur. Poprvé od konce roku 2022. Klíčový kontrakt na nizozemské burze vystoupal v přepočtu na více než 1900 korun za megawatt hodinu. Za skokovým zdražováním stojí zejména vyhrocený konflikt na Blízkém východě a obavy z výpadků dodávek před začátkem topné sezóny. Analytici upozorňují, že růst burzovních cen se brzy promítne i do účtů běžných domácností a malých odběratelů. Situaci na trhu navíc komplikuje blížící se unijní zákaz dovozu ruského skapalněného plynu. Vyhlídky na brzké zlevnění jsou podle ekonomů minimální. Plzeň má nový parkovací dům. Vyrostl u technologického parku Tech Tower v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Do objektu se vejde více než 400 aut. Parkovací dům bude sloužit hlavně rezidentům nově budovaných bytových domů a také uživatelům Tech Toweru. Náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák říká, že část může od začátku října využívat i široká veřejnost.
2: Všechny tyhle ty budovy mají nějakou povinnou potřebu ze zákona parkování a tenhle dům to uspokuje. Do té doby, než bude zaplněnou povinnou částí, tak bude volná kapacita i pro veřejnost. Ale dlouhodobě byl hlavním cílem uvolnit si parkovací plochy, které doteď byly okolo Světovaru pro tu bytovou výstavbu.
1: Pro veřejnost je mezi 7 a 19 hodinou základní hodinová sazba 10 korun, měsíční non-stop parkování na Světovaru přijde na 13 stovek a celoroční na 15 000 korun. Karlovarský kraj pošle skoro 3,5 milionu lesákům. Peníze pomohou vlastníkům a správcům porostů při obnově lesa nebo při opatřeních, která mají zabránit jeho poškozování.
3: Původně mělo hejtmanství připraveno 5 milionů, ale 25 žadatelů majitelů lesů je nevyčerpá. Všichni se nicméně mohou těšit na plnou podporu, tedy rovný milion. Peníze půjdou na likvidaci klimatických škod, především

stoprocentně ovládal. Soudce sice odmítl nárok na výživné, konstatoval ale stejnou vinu obou partnerů na rozpadu vztahu a zohlednil přínos manželky k budování impéria. Pokud verdikt po případných odvoláních nabude právní moci, půjde o vůbec největší majetkové vypořádání v historii jihokorejského soudnictví. Bude oblačno až polojasno, na horách počítejme místy s přeháňkami, naměříme 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou. Radio Gold Impulse. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Poslanci přehlasovali Senát, schválili spornou novelu stavebního zákona. Klíčovou změnou je vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů a zavedení jediného řízení s jedním razítkem. Vládní většina si od reformy slibuje konec byrokratických průtahů a zásadní zrychlení výstavby. Opozice i horní komora předlohu ostře odmítají s tím, že nahrává developerům na úkor obcí a veřejného zájmu. Zákon podpořilo 104 poslanců a teď míří k podpisu prezidentovi republiky. Stát vyčistí vojenský prostor Dobrá voda, odveze toxické sudy a zeminu. Sanace na Klatovsku vyjde na 192 milionů korun a potrvá do června roku 2028. Průzkum v Národním parku Šumava odhalil 200 barelů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované půdy v podzemních bunkrech. Ředitel parku Pavel Hubený krok vítá, protože lokalitu dosud brzdily právě vysoké finanční náklady. Ministr životního prostředí Igor Červený zahájí práce ještě v září, zatímco jeho předchůdce Petr Hladík odmítá výtky z nečinnosti a mluví o politickém boji. Svádov v Ústí nad Labem se po 20 letech dočkal kanalizace. Připojilo se k ní téměř 120 domácností a také se díky ní vybudovala nová čerpací stanice. Předsedkyně osadního výboru ve Svádově Irena Růžičková si cení toho, že se uleví životnímu prostředí a hlavně místnímu potoku Bahniště.
2: To bylo jenom jedna výust vedle druhé ze všech těch rodinných domků a tam se všechno vypouštělo do toho potoka. Samozřejmě měli septiky, ale znáte to, když se septik naplnil, tak ty přebytky do potoka, což bylo skoro neúnosný.
1: Ke kanalizaci se několik lidí ze Svádova odmítlo připojit. Byli to především ti, kteří si na svých pozemcích vybudovali vlastní čističky odpadních vod. Podle Růžičkové se ale jednalo jen o pár domácností. V Ústí nad Labem ale pořád existují čtvrti, které nejsou napojené na centrální kanalizaci. Jde o Vaňov, Brnou, Hostovice a Skorotice. V Plzni roste zájem o kremaci zvířat. Lidé se s nimi stále častěji chtějí rozloučit důstojně. Jako vzpomínku si mohou nechat vytvořit otisk tlapky nebo dokonce diamant z popela.
3: Pes, kočka nebo i králík jsou často vnímáni i jako členové rodiny. Ke kremaci už byly v Plzni převáženi také mýval, ovce nebo slepice. Největší byl 119-kilový pes, nejmenší křeček. Lidé si kromě urny mohou nechat vytvořit i památeční předměty. Kromě otisků tlapek třeba šperky z chloupky. V nabídce je i diamant z popela. Možností pro ty, kteří nechtějí osobní kontakt, je chladicí samoobslužný box, kde stačí zvíře uložit a vše ostatní se řeší online. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Jablonce jasně přehráli Ostravu. V ligové dohrávce zvítězili 3-0. Severočeši po postupu do konferenční ligy čekali na ligové vítězství 3 duely a díky zisku 3 bodů poskočili na 5. místo neúplné tabulky. Baník naopak potvrdil venkovní krizi a prohrál na hřišti soupeře po třetí za sebou. V dalším zápase remizoval Hradec Králové z Plzní bez branek 0-0. Východočechům tak skončila dlouhá šňůra 8 domácích výher. Čekáme oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami, teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Policie vyzývá veřejnost k okamžitému zabezpečení školního systému bakaláři. Reaguje na úterní incident, kdy neznámý pachatel prolomil účet studenta Pražské akademie řemesel a pedagogům rozeslal výhrušku ozbrojeným útokem. Do školy okamžitě vyrazily provosledové hlídky, student ale autorem textu nebyl. Kriminalisté teď vyšetřují případ jako nebezpečné vyhrožování a šíření poplašné zprávy. Provozovatel platformy potvrdil spolupráci s policií a varoval před podvodnými phishingovými zprávami. Uživatelé by si proto měli neprodleně změnit hesla za silná a nikomu nezdělovat své přihlašovací údaje. Evropská cena plynu překročila 79 eur. Poprvé od konce roku 2022. Klíčový kontrakt na nizozemské burze vystoupal v přepočtu na více než 1900 korun za megawatt hodinu. Za skokovým zdražováním stojí zejména vyhrocený konflikt na Blízkém východě a obavy z výpadků dodávek před začátkem topné sezóny. Analytici upozorňují, že růst burzovních cen se brzy promítne i do účtů běžných domácností a malých odběratelů. Situaci na trhu navíc komplikuje blížící se unijní zákaz dovozu ruského skapalněného plynu. Vyhlídky na brzké zlevnění jsou podle ekonomů minimální. Plzeň má nový parkovací dům. Vyrostl u technologického parku Tech Tower v areálu bývalých kasáren a pivovaru na Světovaru. Do objektu se vejde více než 400 aut. Parkovací dům bude sloužit hlavně rezidentům nově budovaných bytových domů a také uživatelům Tech Toweru. Náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák říká, že část může od začátku října využívat i široká veřejnost.
2: Všechny tyhle ty budovy mají nějakou povinnou potřebu ze zákona parkování a tenhle dům to uspokuje. Do té doby, než bude zaplněnou povinnou částí, tak bude volná kapacita i pro veřejnost. Ale dlouhodobě byl hlavním cílem uvolnit si parkovací plochy, které doteď byly okolo Světovaru pro tu bytovou výstavbu.
1: Pro veřejnost je mezi 7 a 19 hodinou základní hodinová sazba 10 korun, měsíční non-stop parkování na Světovaru přijde na 13 stovek a celoroční na 15 000 korun. Karlovarský kraj pošle skoro 3,5 milionu lesákům. Peníze pomohou vlastníkům a správcům porostů při obnově lesa nebo při opatřeních, která mají zabránit jeho poškozování.
3: Původně mělo hejtmanství připraveno 5 milionů, ale 25 žadatelů majitelů lesů je nevyčerpá. Všichni se nicméně mohou těšit na plnou podporu, tedy rovný milion. Peníze půjdou na likvidaci klimatických škod, především na hodilou těžbu kvůli suchu, ochranu před hmyzími škůdci a na takzvané oplocenky. Ty se v lesích dávají k mladým stromkům, aby je neokusovala zvěř. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Soud nařídil rekordní rozvodové vyrovnání. Jeho korejský miliardář zaplatí desítky miliard. Zakladatel herní společnosti Smilegate Kwon Hyuk-pin musí své bývalé manželce převést majetek v hodnotě přesahující 2,5 bilionu wonů, tedy téměř 40 miliard korun. Žena získá nejen hotovost, ale především 35% podíl v úspěšné vývojářské firmě, kterou podnikatel dosud 100% ovládal. Soudce sice odmítl nárok na výživné, konstatoval ale stejnou vinu obou partnerů na rozpadu vztahu a zohlednil přínos manželky k budování impéria. Pokud verdikt po případných odvoláních nabude právní moci, půjde o vůbec největší majetkové vypořádání v historii jihokorejského soudnictví. Bude oblačno až polojasno, na horách počítejme místy s přeháňkami, naměříme 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Poslanci přehlasovali Senát, schválili spornou novelu stavebního zákona. Klíčovou změnou je vznik centralizované soustavy státních stavebních úřadů a zavedení jediného řízení s jedním razítkem. Vládní většina si od reformy slibuje konec byrokratických průtahů a zásadní zrychlení výstavby. Opozice i horní komora předlohu ostře odmítají s tím, že nahrává developerům na úkor obcí a veřejného zájmu. Zákon podpořilo 104 poslanců a teď míří k podpisu prezidentovi republiky. Stát vyčistí vojenský prostor Dobrá voda, odveze toxické sudy a zeminu. Sanace na Klatovsku vyjde na 192 milionů korun a potrvá do června roku 2028. Průzkum v Národním parku Šumava odhalil 200 barelů s nebezpečnými chemikáliemi a zhruba 1000 tun kontaminované půdy v podzemních bunkrech. Ředitel parku Pavel Hubený krok vítá, protože lokalitu dosud brzdily právě vysoké finanční náklady. Ministr životního prostředí Igor Červený zahájí práce ještě v září, zatímco jeho předchůdce Petr Hladík odmítá výtky z nečinnosti a mluví o politickém boji. Svádov v Ústí nad Labem se po 20 letech dočkal kanalizace. Připojilo se k ní téměř 120 domácností a také se díky ní vybudovala nová čerpací stanice. Předsedkyně osadního výboru ve Svádově Irena Růžičková si cení toho, že se uleví životnímu prostředí a hlavně místnímu potoku bahniště.
2: To bylo jenom jedna výust vedle druhé ze všech těch rodinných domků a tam se všechno vypouštělo do toho potoka. Samozřejmě měli septiky, ale znáte to, když se septik naplnil, tak ty přebytky tekly do potoka, což bylo skoro neúnosný.
1: Ke kanalizaci se několik lidí ze Svádova odmítlo připojit. Byli to především ti, kteří si na svých pozemcích vybudovali vlastní čističky odpadních vod. Podle Růžičkové se ale jednalo jen o pár domácností. V Ústí nad Labem ale pořád existují čtvrti, které nejsou napojené na centrální kanalizaci. Jde o Vaňov, Brnou, Hostovice a Skorotice. V Plzni roste zájem o kremaci zvířat. Lidé se s nimi stále častěji chtějí rozloučit důstojně. Jako vzpomínku si mohou nechat vytvořit otisk tlapky nebo dokonce diamant z popela.
3: Pes, kočka nebo i králík jsou často vnímáni i jako členové rodiny. Ke kremaci už byly v Plzni převáženi také mýval, ovce nebo slepice. Největší byl 119-kilový pes, nejmenší křeček. Lidé si kromě urny mohou nechat vytvořit i památeční předměty, kromě otisků tlapek, třeba šperky, sloupky. V nabídce je i diamant z popela. Možností pro ty, kteří nechtějí osobní kontakt, je chladicí samoobslužný box, kde stačí zvíře uložit a vše ostatní se řeší online. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Fotbalisté Jablonce jasně přehráli Ostravu. V ligové dohrávce zvítězili 3-0. Severočeši po postupu do konferenční ligy čekali na ligové vítězství 3 duely a díky zisku 3 bodů poskočili na 5. místo neúplné tabulky. Baník naopak potvrdil venkovní krizi a prohrál na hřišti soupeře po třetí za sebou. V dalším zápase remizoval Hradec Králové z Plzní bez branek 0-0. Východočechům tak skončila dlouhá šňůra 8 domácích výher. Čekáme oblačno až polojasno, na horách místy s přeháňkami, teploty se vyhoupnou na 16 až 21 stupňů, na Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 6. Adam Kořice s vámi, společně startujeme páteční ranní vysílání tady na rádiu Gold Impuls 11. září a teď už Irene Cara, písnička Flashdance, What a Feeling.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké páteční ráno. Máme po 6. do 6:30 písnička Mr. Tambourine Man. Zajímá mě opět, do jakého rána jste se probudili, jak to u vás teď vypadá s oblohou, teplotou, zprávy ohledně vašeho počasí. Sbírám a to na našem WhatsAppu Radio Gold Impuls na čísle 734 787 981. Napište mi a zavysílejte si společně se mnou i vy.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové vstávání, pátek 11. září, po půl sedmé, skupina Pink Floyd, také Barry White, ze všeho nejdřív si ale dáme Beatles, liverpoolskou partičku, teď už ale rychlý přehled zpráv, předávám slovo do naší redakce.
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským v Moldavsku málem zasáhl dron. Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek. Ruský prezident Putin si podle Trumpa přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. A tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open. Dnes přijde ochlazení, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Páté hity, Sladký život, pátek 11. září do 7. ještě určitě Bakara, písnička Yes Sir, I Can Boogie. Dnešní večer bude opět ve znamení naší cover show. To znamená, že se společně s námi můžete zaposlouchat do originálu českých hitů, a to po 18. hodině. Teď už tady na Goldu. Bakara, přeji pohodové vstávání.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezké odpoledne. Velká korupční kauza na Hané míří k soudu. Žalobce poslal před tribunál 8 lidí a jednu firmu. Případ s krycím názvem Autostráda řeší propracovaný systém manipulací s dopravními stavbami v Olomouckém kraji. Mezi obžalovanými je i bývalý krajský náměstek pro dopravu Michal Zácha nebo někdejší ředitel krajské správy silnic. Skupina politiků, úředníků a podnikatelů podle policie zakázky nejen ovlivňovala, ale peníze tahala i ze šizení stavebního materiálu nebo předražených prací. Pět dalších lidí už dříve vinu přiznalo a přijalo tresty na základě dohody se státním zástupcem. Středočeští policisté pátrají po vězni na útěku, má žloutenku a míří k Praze. 48-letý Karel Kroupa dopoledne odešel z nestřeženého pracoviště firmy Vírnech u Prahy. Podle policie není nebezpečný, je ale nakažený infekční žloutenkou. Hledaný muž měří asi 1,80 m, má střední postavu a pleš. Naposledy na sobě měl modré montérky a oranžové tričko. Pokud jste ho viděli, volejte linku 158. New York po 25 letech zveřejnil dokumenty o toxickém ovzduší po útocích z 11. září. Ukazují, že úřady o zdravotních rizicích věděly. Veřejnost ale ujišťovali, že vzduch je bezpečný. Následky jsou tragické. Tisíce lidí později onemocněli rakovinou a dalšími vážnými chorobami.
3: Obyvatelé New Yorku se po pádu dvojčat vraceli do práce, školy i svých domovů. Věřili, že vzduch je bezpečný. Nově zveřejněné dokumenty ale ukazují, že úřady už tehdy měly informace o možných zdravotních následcích. V prachu z trosek byly například azbest, těžké kovy a další nebezpečné látky. Zdravotní program spojený s 11. zářím pečuje o více než 150 tisíc lidí. Přes 9 tisíc účastníků tohoto programu zemřelo. Podle expertů ale nelze u všech úmrtí prokázat přímou souvislost s toxickým prachem. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
2: Tvrdé tresty padly za korupci v českém fotbale. Ta se odehrávala v nižších soutěžích. Klub FC Zlínsko padá do nejnižší soutěže. Etická komise fotbalové asociace potrestala Otrokovický celek za ovlivnění 3 zápasů z minulých let nejen nuceným sestupem do 10. ligy, ale i pokutou 150 tisíc korun. Další potrestaný tým Start Brno přijde o 10 bodů a zaplatí 100 tisíc. Přísné stopky dostali také 2 hráči. Šimon Žalud nesmí hrát 8 let a mladý brankář Matyáš Moučka 3 roky. Rozsáhlou aféru kolem uplácení a ovlivňování zápasů dál vyšetřuje i policie. Oba kluby se proti trestům mohou do 5 dnů odvolat. Čekáme zítra spíše zataženo, na jihovýchodě většinou s občasným deštěm, během odpoledne ale bude oblačnost i srážky od západu ubývat, na východě ustanou srážky až večer. Naměříme k tomu 16 až 21 stupňů, na severovýchodě jen 12 až 16 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 7 hodině, Adam Kořica přeje dobré ráno, pátek 11. září a teď už Starship písnička We Build This City.

0: Rádio Gold Impuls. Přehled zpráv.
1: Dobré ráno. Letošní srpen byl celosvětově nejteplejším měsícem historie, když vyrovnal rekord července 2023. Letadlo s ukrajinským prezidentem Zelenským v Moldavsku málem zasáhl dron. Sněmovna by měla dál projednávat zastavení zdražování dálničních známek. Ruský prezident Putin si podle Trumpa přeje uzavřít dohodu o ukončení války na Ukrajině. A tenistky Kateřina Siňáková s Taylor Townsendovou postoupily do finále čtyřhry na US Open. Dnes přijde ochlazení, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Nebezpečné železniční přejezdy ohlídají kamery. Zbytečné riskování řidičů při přejezdu kolejí způsobilo letos řadu vážných nehod, při kterých motoristé zemřeli a přes 40 se jich zranilo. Správa železnic proto umístí kamery na přibližně 40 místech a v Česku je přejezdů téměř 7,5 tisíce. 3 tisíce mají jen výstražné kříže, další 4 tisíce světelnou signalizaci, z toho polovina i závory. Kamery zaznamenávají spuštění výstrahy i průjezd vozidla. Díky umělé inteligenci fungují i zamlhy a sněžení. Za vjezd na červenou nebo projetí mezi závorami hrozí 6 trestných bodů a pokuta 5000 korun. Při nehodě se zraněním zákon stanoví zákaz řízení až na 18 měsíců. Spojené státy americké si připomínají čtvrtstoletí od teroristických útoků. Na místech tragédie v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. Pozůstalí budou číst jména obětí, následovat bude tichá vzpomínka na chvíle útoku a také na lidi, kteří zemřeli v následujících letech v důsledku zdravotních problémů jim způsobených. Mostecké UFO čeká oprava. Tak místní říkají rozpadlé plastice v parku Střed. Restaurátorské práce začnou tento měsíc. Socha se během prázdnin rozlomila kvůli degradaci materiálu.
2: Kolem plastiky je teď plot. Podkrušnohorské město zažívá podobný příběh jako pražský Barandovský most. Rozdíl je jen v tom, že tady se dá dílo stejného autora, tedy sochaře Josefa Klimeše, 100% zachránit. Restaurátoři přitom nechtějí poškozenou plastiku nikam převážet. Odlomenou část znovu připevní přímo v parku. A nebude to prý ani drahé. Dušan Valenta.
1: Čekání fotbalistů Slavie na vítězství v Lize mistrů trvá. V prvním zápase letošního ročníku podlehli francouzskému Lens 2-3. Nadějné vedení si sešívaní neudrželi. Doma v pražském Edenu padli nakonec v nastavení. Po bezbrankovém poločase brzy po zahájení druhé půle sudí vyloučil slavistického obránce Konečného. Sešívaní se i přesto v oslabení dostali do vedení. Po vyrovnání francouzského Lens druhou brankou odpověděl červenobílý Daniel Šturm. Nadějné vedení ale skončilo v nastavení, kdy domácí inkasovali dvě branky. Slavističtí čekají na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů dlouhých 20 zápasů od roku 2007. Další šanci zlomit negativní bilanci budou mít 13. října v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu. A dnes bude zpočátku převážně zataženo, na jihovýchodě může občasně pršet. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od mikrofonu se loučí Martina Kroha.
3: Takové byly zprávy v 8, máme 3 minuty po celé. Adam Kořica přeje hezké páteční ráno, 11. září. A teď už Soul Sister, písnička The Way to Your Heart.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, přeji hezké ráno, blíží se 8:30, kolegyně Martina Krová kompletuje zprávy, které uslyšíme za pár minut. V ranní tématu se bavíme o tom, co je film vašeho života, snímek, který si pamatujete dodnes a můžete ho vidět klidně znovu a znovu, stejně se na něj pokaždé těšíte, znovu podíváte, u kterého filmu znáte celé scény nebo hlášky nazpaměť, je nějaký film, se kterým máte spojené konkrétní období života, člověka nebo vzpomínku a který český film je pro vás absolutní zlatou klasikou.
1: Nejlepší film? No to je přece Periskop nahoru a dolů.
2: Můj nejoblíbenější film je Co pak je to za vojáka?
3: Pokud je voženský, mají dvě nohy, hlavu plnou pitomých nápadů a různý jiný ústroj, který má zblbnout každého normálního chlapa.
4: Já bych ženská, potkat sám sebe, poslal bych se z vleku k vodě.
0: Vohýna Koubu samozřejmě také umíme. Já jsem rád, že v té ukázce zazněla i taková ta ústřední melodie. Vždycky jak v tom filmu Co pak je to za vojáka se dělá nějaká akce, tak tam právě hraje tento hudební podkres a je pravdou, že samozřejmě fenomenální výkony Jiřího Langmajera, Karla Rodena, ty jsou nezapomenutelné, ale pro mě jako dítě, když jsem to sledoval, tak mě fascinovala ta hudba. Vždycky, když se mi vybaví film Co pak je to za vojáka, tak si vzpomenu právě na ten hudební podkres a na skvělé herecké výkony. Tak co vy? Který český film je pro vás absolutní klasika? Co je film vašeho života? 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už další hity let 60. až 80. Dobré ráno.

0: A té hity, sladký život, páteční ráno, 11. září, my se po půl deváté zaposloucháme do další muziky let 60. až 80. Reprezentovat ji bude Hank Williams junior, také nás čeká Elton John nebo Bonnie M, zešlo nejdřív ale Marvin Gaye. Teď už pojďme na rychlý přehled zpráv, kolegyně Martina Krová naproti mě.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké ráno. Na italském letišti v Miláně hořelo v letadle směřujícím do Prahy. Sbírka Paměť národa převedla s pomocí AI do textové podoby 30 000 hodin svědectví z dob totality. Čínský soud poslal do vězení 3 hongkongské aktivisty za přípravu vzpomínkových akcí věnovaných masakru na náměstí v Pekingu. Ukrajinský prezident Zelenský se plánuje setkat se svým americkým protějškem Trumpem na konci září v New Yorku. A fotbalisté pražské Slávie v oslabení proti francouzskému Lens neudrželi vedení a po dvou gólech inkasovaných v nastavení prohráli 2-3. A dnes bude zpočátku převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území deštivo. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: pátek 11. září, zdravím vás z našeho rádia. Blíží se nám 9. hodina, na řadě je ranní téma. Naše mateřská stanice Radio Impuls je mediálním partnerem časozběrného dokumentu Heleny Třeštíkové Bára Basiková, který mapuje 50 let jejího života a už 17. září vstoupí do kin. Všichni jste srdečně zváni. No a dnešní ranní téma je filmové. Mě zajímá, co je film vašeho života, snímek, který si pamatujete dodnes a můžete ho vidět klidně znovu a znovu, u kterého filmu znáte celé scény nebo hlášky na paměť. Je nějaký film, se kterým máte spojené konkrétní období života, člověka nebo vzpomínku, a který český snímek je pro vás absolutní klasikou?
1: Pro mě je absolutní špička v starší francouzské filmy, hlavně Jean-Paul Belmondem a úžasnou muzikou Ennia Morricone.
2: Za mě jednoznačně Vesničko má středisková.
0: Ano, Vesničko má středisková, to je určitě zlatá česká klasika naší české kinematografie. Teď už muzika, ale 60. až 80. a v 9 potom zprávy s kolegyní Martinou Kroa.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Pěkné ráno. Sluníčko a teplo hlásí návrat. Po přechodu studené fronty se citelně ochladilo. Dnes musíme hlavně na východě počítat i s deštěm. Víkend si ale užijeme pod slunečnou nebo polojasnou oblohou. Ranní minima ještě můžou klesnout na 10 stupňů odpoledne, ale už nabídne letních 24. Velký zvrat meteorologové neočekávají ani v příštím týdnu. Mraky se prostřídají se sluníčkem a teploty budou kroužit kolem 20. Spojené státy si připomínají čtvrtstoletí od útoků 11. září. Na místech teroristických útoků v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii se uskuteční pietní ceremonie. V místech tragédie se uskuteční pieta. Pozůstalí budou číst jména obětí. Následovat bude tichá vzpomínka jak na oběti útoků, tak také na lidi, kteří zemřeli v následujících letech v důsledku zdravotních problémů. Piety v New Yorku se dnes podle amerických médií zúčastní všichni 4 žijící bývalí prezidenti USA a také starosta New Yorku Zoran Mamdány. Současný prezident Donald Trump se zúčastní piety u Pentagonu. Před 25 lety 11. září 2001 unesli atentátníci z teroristické skupiny Al-Qaida 4 letadla. 2 stroje narazily do takzvaných dvojčat, 2 mrakodrapů Světového obchodního střediska v New Yorku, 3. do budovy Pentagonu v Arlingtonu u Washingtonu. 4. letoun se po souboji cestujících s teroristy zřítil do pole v Pensylvánii. Útoky zabily na 3000 lidí, včetně 19 útočníků, z nich 15 bylo ze Saudské Arábie. Dalších asi 25 tisíc lidí utrpělo zranění. Dosud se nepodařilo identifikovat přes 1100 obětí atentátu. V safari parku ve Dvoře Králové probíhá hadí senzace. Historicky poprvé se tu líhnou mláďata největšího hada Afriky, krajty písmenkové. V dospělosti můžou být dlouhé kolem 7,5 metru a vážit 100 kilo. V divočině dokážou uškrtit a pozřít gazelu nebo divoké prase. Krajty písmenkové mají status téměř ohrožený druh. V chovech po celém světě jich žije jen 55. Prokletí Ligy mistrů ve Slavii pokračuje. V dlouhém oslabení proti Lens neudržela vedení a po 2 gólech inkasovaných v nastavení prohrála 2-3. Dlouhé čekání na vítězství v prestižní soutěži trvá od roku 2007. V dalším kole 13. října nastoupí v Baku proti Sabahu. A dnešek začíná zataženou oblohou, na jihovýchodě bude deštivo. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 9. hodině, je tady páteční dopoledne, 11. září, Adam Kořica je stále s vámi. Přeji vám dobrý den a taky pohodový poslech u naší další muziky let 60. až 80. Teď už Supertramp, písnička It's Raining Again.

0: Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, pátek, 11. září, přeji poklidné dopoledne pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. Do zpráv celou ještě určitě skupina Archies, písnička Sugar Sugar, a tohletu skladbu můžeme věnovat všem Denisám a Denisům, které nás poslouchají a kteří dnes slaví svátek, takže pro Denisy a Denisy, takhle se to dá říci, skupina Archies tady na Goldu.
1: Radio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Smrsk flace jede na plné obrátky. Snižování objemu zboží při stejné ceně už se netýká jen potravin. Změny zaznamenali zákazníci i v oblasti drogérie. Zmenšují se například role toaletního papíru. Zákazník nadále dostává velké balení za příznivou cenu. Vevnitř je ale víc vzduchu a dutinky, papíru pak méně. Policie uzavřela případ ex-soudce Kafky, navrhla obžalobu. Podle vyšetřovatelů Roman Kafka připravil podvodem desítky lidí o víc než 20 milionů korun. Bývalý soudce tvrdí, že si peníze půjčoval kvůli údajným vyděračům. K posunu v případu se podle Českého rozhlasu odmítl vyjádřit s tím, že se chystá na jednání o uzavření případné dohody o vině a trestu. V případě uznání viny mu hrozí až 10 let vězení. Sbírka Paměť národa otevřela archiv v textové podobě. Pomocí automatického rozpoznávání řeči převedla do textu přibližně 30 000 hodin nahrávek z dob totalitních režimů. V archivu je možné pracovat prostřednictvím AI asistenta. Systém nehledá jen přesná klíčová slova, ale pracuje i s významem a kontextem. Tento nástroj pomůže studentům, historikům, učitelům i novinářům. Sbírku spravuje nezisková organizace Postbellum. Je k dispozici zdarma široké veřejnosti. První zápas v Lize mistrů skončil pro fotbalisty Slavie Hořce. Sešívaní v úvodním kole proti Lánci ještě v 88. minutě vedli 2-1. V nastavení ale francouzský vícemistr dokázal stav dvěma góly otočit. Utkání z pohledu Slavie poznamenala červená karta pro obránce Konečného hned na začátku druhého poločasu. Trenér Jindřich Trpišovský vzal porážku sportovně.
2: Prostě v chyby k fotbalu patří a já mám velký respekt a obdiv k tomu týmu, co předvedl v celém tom zápase, ať už nebo v deseti a ten tým podal skvělý týmový výkon, skvělá atmosféra. Všechno by bylo fantastické, kdyby jsme nedostali ty dva góly na konci a nehráli jsme poločas v deseti, ale prostě ten fotbal to přináší, prostě tyhle věci, tyhle momenty.
1: Slavia tak nedokázala ukončit dlouhé čekání na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů, které od roku 2007 trvá už 20 zápasů. Další šance zlomit negativní bilanci bude mít 13. října v Baku proti nováčkovi soutěže Sabahu. A dnešek začíná zataženě, na jihovýchodě bude deštivo. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 10, máme 3 minuty po celé, další zpravodajský servis opět za hodinu, my teď pokračujeme v hudební krasu jízdě let 60. až 80. Tady na Goldu písnička Something's Gotten Hold of My Heart, Adam Kuřica přeje hezké páteční dopoledne.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké páteční dopoledne, blíží se nám 11. hodina v redakci, už pro nás kompletují zprávy v celou, slyšíme za pár minut. Do té doby ještě určitě Phil Collins, také Helena Vondráčková, písnička Přijeď Jordán, zešu nejdřív, ale skupina Middle of the Road. Určitě znáte takový ten pocit, když se na podzim v zimě probudíte a netušíte, jestli je brzy ráno nebo pozdě odpoledne. Tak tenhle ten problém už nebudou muset řešit v britské Kolumbii. Tam mají dost většinou posouvání hodinek, ale letos na podzim tam s tím na dobro seknout. Zůstanou natrvalo u letního času. Takže jestli máte v plánu emigrovat do Kanady, teď můžete vyrazit bez obav, že vám ranní vstávání rozhodí časový posun. My v Česku budeme muset ještě počkat. Zapište si do diářů, že nás letos změna času čeká v noci z 24. na 25. října, kdy si budeme muset ty hodiny posunout ze 3. hodiny ranní zase zpátky na 2. No nic, pojďme si užít tu hodinku navíc v posteli, dokud jí máme, myslete na to. A teď už muzika let 60. až 80. na řadě je skupina Middle of the Road tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Hezké dopoledne. Obyvatel v Česku je zase o něco méně. V letošním prvním pololetí jich ubylo 12 tisíc. Ke konci června jich v zemi žilo 10 milionů 900 tisíc. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Přibývá ale svadeb. V první polovině letošního roku jich podle Českého statistického úřadu proběhlo 18,5 tisíce, o 500 víc než o rok dříve. Snoubence lákala hlavně sobota 6.6.2026. Dnes je to čtvrt století od útoků 11. září. Teroristické útoky Al-Kaidy na budovy ve Spojených státech změnily podobu světa a vnímání bezpečnosti. Skupina teroristů před 25 lety unesla 4 letadla a narazila s nimi do amerických dominant, a to i do takzvaných dvojčat, neboli do věží Světového obchodního centra v New Yorku. Při neštěstí zemřelo na 3000 lidí, což je víc než při japonském útoku na Pearl Harbor. Tragédie proměnila leteckou dopravu z pohledu bezpečnostních opatření. Pilotní kabiny se zavřely a tvrdě se omezilo, co si šlo vzít na palubu. Událost také zbořila iluzi světa bez ozbrojených konfliktů. Spojené státy americké vyhlásily válku proti terorismu. Začalo to v říjnu útokem na Afghánistán ovládaný Talibánem. Tam měla Al-Kaida po vyhnání ze Súdánu totiž bezpečné zázemí. Další konflikty v území následovaly a dlouze se táhly. Ve Spojených státech se dnes na místech teroristických útoků v New Yorku u budovy Pentagonu a v Pensylvánii uskuteční pietní ceremonie. V Plzni u řeky Radbuzy poblíž centra vyrůstá nová čtvrť. V nové papírně vznikne do 8 let 1500 bytů, 350 už je hotových, developer toho ale chystá ještě o něco víc.
3: V památkově chráněných objektech v areálu bývalé papírny budou obchody, služby, ordinace, restaurace a třeba také hudební klub. Součástí nové čtvrti bude náměstí mezi památkovými halami Kotelna a Varna, kde bude možné pořádat akce a stane se galerií umění ve veřejném prostoru. Developer každý rok začíná jednu etapu bytových domů, zájem je velký. Na obou stranách řeky Radbuzy vznikne i nová náplavka. Klára Fajstová, Plzeň.
2: Tenistka Siniaková má před sebou pořádnou výzvu. Společně s Američankou Taylor Townsendovou zaútočí na US Open na svůj druhý deblový titul. Ve finále dámské čtyřhry nastoupí proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Kateřina Siniaková může zkompletovat kariérní Grand Slam. V tomto případě by se jednalo o unikát, protože v historii ženské čtyřhry žádná z tenistek ještě nikdy nevyhrála všechny turnaje velké čtyřky se dvěma různými parťačkami. Ten minulý slavila s Barborou Krejčíkovou. A dnes bude obloha zpočátku ještě zatažená, na jihovýchodě bude pršet, nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Hezký den od zpráv vám přeje Martina Kroha.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. hodině, Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne 11. září a pojďme zase k hitům let 60. až 80. Na řadě je skupina Starship, písnička Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Tady je Gold Impuls, rádio pro radost ze života do 12. Ještě určitě další hity let 60. až 80. Václav Neckář a jeho Lékořice, také Mike Oldfield, Roger Chapman, Shadow on the Wall, ze všech nejdřív ale Barbra Streisand, písnička Woman in Love. Po zprávách celou už bude tady na Goldu vysílat kolega Zdeněk Sekanina. Já jsem Adam Kuřica, tímto se s vámi loučím. Na každého z vás se budu těšit zase zítra po 6. hodině ranní. Společně nastartujeme víkendové vysílání tady na rádiu Gold Impuls a vy si užijte ten dnešní pátek v rytmu muziky let 60. až 80. Mějte se krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Protest polských strojvedoucích. Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Protest polských strojvedoucích ochromil železnici. Zpoždění mají i spoje do Česka. Strojvedoucí dnes na protest proti nedostatečnému zabezpečení přejezdů zpomalovali před kříženími na 20 km v hodině. Akce vyvolala po celé zemi masivní výpadky a zpoždění dálkových vlaků v řádu několika hodin. Mezinárodní Baltic Express směřující do Prahy nabral skluz přes 2 hodiny. Časově zkrácený protest vyvolala tragická srážka vlaku s nákladním autem v obci Sokolníky Suché, při níž zemřela cestující. Dopravce očekává stabilizaci provozu až během dnešního večera. Turecký Pegasus smí převzít aerolinky Smartwings i ČSA, fúzi schválil antimonopolní úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže transakci povolil pod podmínkou, že se zahraniční kupec vzdá části svých letních slotů na lince mezi Prahou a tureckou Antalií. Cílem tohoto opatření je zachovat zdravé konkurenční prostředí a umožnit vstup jinému dopravci na frekventovanou trasu. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože stále běží zákonná lhůta pro případné podání rozkladu. Antimonopolní instituce se posuzováním celého obchodu zabývala nepřetržitě od letošního května. Brno bude mít evropský unikát. Během následujících 2 let by mělo v areálu výstaviště vzniknout obrovské akvárium. Zábavně naučná atrakce má přiblížit příběh evoluce. Součástí bude i největší podvodní tunel na území Evropy. Primátorka Brna Markéta Vaňková Impulzu řekla, že se o tomto projektu vedou jednání už déle než rok a je ráda, že vznikne. Do Brna totiž přivede lidi.
2: Předpokládáme, že v prvním roce by mohlo přijet do Brna 500 000 návštěvníků a následně by se to číslo mohlo ještě zvyšovat. To znamená, pro nás jsou to benefity s ohledem na cestovní ruch. Celý ten projekt má silné odborné zázemí, bude mít vysoký edukační aspekt a tam bude dodržena maximální snaha o šetrné hospodaření s vodou.
1: Akvárium sice pojme 4 miliony litrů vody, využívat se má ale dešťovka. Ta se na mořskou vodu bude přetvářet chemicky. První návštěvníci by mohli vodní svět v Brně obdivovat už ve druhé polovině roku 2028. Bývalému soudci Romanu Kafkovi hrozí obžaloba z podvodu. Škoda přesahuje 20 milionů korun. Kriminalisté ukončili vyšetřování a spis předali krajskému státnímu zastupitelství v Ostravě, které o podání obžaloby rozhodne do konce měsíce. Někdejší soudce krajského soudu v Brně a bývalý žalobce z metanolové kauzy podle policie vylákal peníze zhruba od 60 lidí, včetně rodiny, kolegů z justice nebo policistů. Kafka své jednání nepopírá a zvažuje dohodu o vině a trestu, vinu ale svaluje na údajné vyděrače, kvůli nímž si peníze půjčoval pod smyšlenými záminkami výhodného zhodnocení. V případě odsouzení mu hrozí až 10leté vězení. Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se už mohou také místy vyskytovat mlhy. Naměříme k tomu 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Je to tady konečně pátek, ten dnešní s datem 11. září, tak jestli se těšíte na konečně padla, já doufám, že s Goldem vám to uteče, možná i díky skvělým písničkám Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper právě teď. Muziku pro vás vybírá Zdeněk Sekanina.

0: Dopoledne s Goldem vám přeje opět Zdeněk Sekanina. I dnes budeme moci gratulovat, a to jedné velké krásné dámě, Carmen Majerová. Možná, že se úplně nespojí s tím, s kým by se spojit měla, respektive tedy vaše představa, ale když vám řeknu, že je to ta úžasná herečka a manželka vynikajícího herce Petra Kostky, tak už asi budete vědět. No a pochopitelně maminka Terezy Kostkové. Carmen Majerová se narodila 11. září roku 1944. No a co si budeme říkat, její šarm a divadelní herecké umění obdivují diváci už po několik generací. Tak obdivovat budeme i teď za doprovodu skvělého italského hitu Mamma Mia, tedy Ricky Poveri, tady pro vás na Goldu.
1: Radio Gold.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Kroužky pro děti i školní akce letos zdražily. Rodiny s nižšími příjmy musí škrtat. Podle průzkumu společnosti Provident Financial počítá s vyššími výdaji za mimoškolní aktivity více než polovina rodičů. Nejčastěji přitom platí 2 až 3 tisíce korun za pololetí na jedno dítě. 12% nízkopříjmových rodin své děti kvůli vysokým nákladům nepošle na lyžařský kurz ani na školní výlet. Zatímco většina běžné populace zvládá tyto náklady z vlastních úspor, více než 40% chudších domácností musí spoléhat na finanční výpomoc širší rodiny, státu nebo neziskových organizací. Analytici zároveň upozorňují na stále se rozevírající sociální nůžky. Pedagogická fakulta Karlovy univerzity slaví 80. odvážně, vyhlásila totiž soutěž Svět bez učitelů. Zapojit se mohou školy z Česka i Slovenska. Pedagogická fakulta v Praze vyzývá žáky základních, středních i uměleckých škol, aby ukázali, jak by společnost vypadala bez pedagogů. Děti mohou téma zpracovat formou výtvarného díla, literárního textu nebo krátkého videa. Organizátoři jim přitom dávají plnou tvůrčí svobodu bez předepsaných odpovědí. Přihlášky je možné podávat do 11. listopadu a nejlepší práce budou v prosinci vystavené v Národní technické knihovně. V Česku se objevil první případ tetanu po 4 letech. Nakazil se muž na severu Moravy. Podle Státního zdravotního ústavu jde o 48-letého pacienta z Moravskoslezského kraje, který vyhledal chirurgické ošetření stržnou ranou na hlavě a neměl dohledatelné záznamy o vakcinaci. Za posledních 20 let se tato nebezpečná infekce projevující se křečemi vyskytla v tuzemsku pouze 5x. Lékaři v souvislosti s případem varují, že zatímco děti podstupují povinné očkování, dospělí často zapomínají na nutné přeočkování po 10 až 15 letech. Platnost své ochrany si lidé mohou zkontrolovat v aplikaci EZ Karta nebo u praktika. Litoměřice obsadili milovníci zahrádkaření. V městě v Ústeckém kraji začal jubilejní 50. ročník podzimního veletrhu Zahrada Čech. 6denní výstava nabízí tradiční sortiment pro zahrádkáře, chalupáře nebo kutily. Organizátoři letos věří v návštěvnický rekord. Loni veletrh navštívilo přes 57 tisíc lidí. Ředitelka městského kulturního zařízení Litoměřice Michaela Mokrá připomíná, že Zahrada Čech má dlouhou historii.
3: První výstava Zahrady Čech proběhla v roce 1946. V tu dobu ještě nenesla název veletrhu Zahrada Čech, nesla název oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele, ale v průběhu let se transformovala právě do veletrhu Zahrada Čech.
2: Už před zahájením výstavy se ráno tvořily u vstupní brány fronty. Dopravní problémy jsou kvůli velkému zájmu i na příjezdech do Litoměřic. Pokud jste na místě, ozvěte se nám přes žlutou mobilní aplikaci. Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se mohou tvořit ojedinělé mlhy. Naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě spíše kolem 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: Ano, i mezi 13. a 14. hodinou vás budeme zásobovat skvělou muzikou, kterou pro vás dnes na Goldu vybírá Zdeněk Sekanina. Je pátek 11. září, tak půjdeme do Hollywoodu. Alespoň Franky tam jde. Franky Goes to Hollywood, Relax, písnička, kterou máme všichni spojenou se známým filmem Víta Olmera, Bonnie a Clyde. Tak pojďme na to, vzpomínáme, užíváme.

0: Krásné odpoledne s datem 11. září je pátek. Ne všechny události spojené s dnešním dnem jsou jen a jen pozitivní. Asi víte, o čem mluvím. Každý, kdo už byl na světě, tak ví, co dělal 11. září, onen den, osudný den, kdy padala v New Yorku dvojčata. No tak zmínit to musíme, protože k historii to patří, ale pojďme už teď brnkat opět na tu příjemnější strunu, tedy strunu hudební. Nights in Dubai Setin, Moody Blues právě teď a jen pro vás, milí goldáci. Pojďme na to, užíváme si skvělou muziku.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Česko zasáhlo citelné ochlazení. Nejchladněji bude na severovýchodě země. Páteční maxima se na severní Moravě a ve Slezsku drží jen mezi 12 a 16 stupni a teploty se nezvednou po celý den, zatímco ve zbytku republiky dosáhnou až 21 stupňů. V sobotu ráno navíc čeká východ Česka ryze podzimní počasí, rtuť teploměru může při bezvětří spadnout až k 5 stupňům a na horách ke 2 nad nulou. Během víkendu se denní maxima přechodně vrátí ke 23 stupňům, od západu se ale v neděli opět přidá déšť a přeháňky. Včelaři pláčou nad výdělkem. Teplé a suché léto nepřálo produkci medu. Bude ho tak pravděpodobně méně než v běžných letech. Třeba Karel Toupal z rodinné včelí farmy z Kolovče na Domažlicku očekává zhruba o desetinu nižší produkci medu.
2: To sucho bylo takový, že ty včely moc nelítaly, že oni spíš jako chladí ten úl, to znamená, že lítají pro vodu, kterou tam rozstřikujou, takže potom ta snůška trošku vázne.
1: Podle Toupala se včelařská sezóna stále zkracuje, kromě počasí se chovatelé potýkají třeba i s chemií na polích nebo různými včelými nemocemi. Útoky z 11. září navždy změnily Ameriku. Země je ale podle lidí rozdělenější. Z nového průzkumu stanice CBS News vyplývá, že téměř 70% Američanů vnímá tragédii z roku 2001 jako trvalý předěl v historii státu. Drtivá většina respondentů pokládá připomínání 3000 obětí za zásadní, více než polovina se ale obává, že země dnes není na případné další teroristické hrozby dostatečně připravená. 61% dotázaných navíc vnímá současnou americkou společnost jako výrazně méně sjednocenou než před 25 lety. Pětní akce u Pentagonu uctí prezident Donald Trump, k památníku v New Yorku dorazí žijící ex-prezidenti. Kateřina Siňaková útočí na titul z US Open, může dosáhnout na historický unikát. Česká tenistka nastoupí po boku Američanky Taylor Townsendové do deblového finále New Yorkského Grand Slamu proti domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová. Pokud česko-americký pár zvítězí, Siňaková zkompletuje kariérní Grand Slam s druhou různou partnerkou. To se v historii ženské čtyřhry dosud žádné hráčce nepodařilo, všechny čtyři nejvýznamnější turnaje předtím ovládla s dlouholetou parťačkou Barborou Krejčíkovou. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle s přeháňkami, ráno se mohou objevit mlhy, naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Právě ve 14 hodin na Goldu jsou v tento okamžik minulostí, co je naopak otázkou velmi blízké budoucnosti, další skvělá muzika. V té následující písničce se vydáme do Afriky. Zdeněk Sekanina vám přeje krásný pátek s datem 11. září.

0: úžasné herečce a nádherné dámě Carmen Majerové už jsme dnes na Goldu přáli, tak teď budeme přát mnohem většímu zástupu žen, protože jedny krásné ženy mají dnes svátek, tedy jedno krásné jméno pro mnoho žen. Denisa je dnes v kalendáři. Můžete jí klidně, máte-li nějakou ve svém okolí, říct, že víte, že jde o jméno francouzského původu, které vychází z řeckého jména Dionysos, tedy boha vína, úrody a veselí. Denisa je tedy vlastně obrazně zasvěcená radosti a vínu, no a kdy jindy než při pátku si nějakou tu skleničku dobrého vína dát. Klidně na zdraví všem Denisám. No a když jim k tomu právě teď zahrajeme Mississippi, pak přidám Roxety a pak Petra Nováka, já myslím, že nejedna Denisa bude spokojena.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem vysílání to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě neustává a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně ukazuje i na totemech čerpacích stanic.
3: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. Poslední 2 týdny jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu a třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
2: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun a nafta za téměř 48 korun. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení cen neplánuje. Podmínky spotřebitelských úvěrů přitvrdí. Sněmovna schválila strop na roční procentní sazbu nákladů i přísnější pravidla pro reklamu. Poslanci téměř jednomyslně podpořili vládní novelu, podle níž roční procentní sazba nákladů u vyšších půjček nesmí přesáhnout 4násobek repo sazby ČNB, navýšený o 8 procentních bodů. Reklamní sdělení navíc nově nebudou smět vzbuzovat dojem, že půjčka zlepší finanční situaci klienta. Zákon, který vychází z unijní směrnice a má posílit ochranu spotřebitelů, zároveň stíží účelové zpochybňování smluv ze strany dlužníků, kteří v minulosti řádně spláceli. Předlohu teď posoudí Senát. Vyšetřování korupční kauzy kolem chomutovského exprimátora Marka Hrabáče míří do finále. Další obvinění uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zastupitelství oznámilo, že případ manipulací veřejných zakázek v Chomutově uzavře během několika týdnů. K trestné činnosti se nově přiznali další 2 aktéři. Podle zjištění médií jde o šéfa chomutovského hokeje Jiřího Sochora a firmu Strix Chomutov. V rozsáhlé kauze zmanipulovaných tendrů za desítky milionů korun čelí obvinění 19 lidí a 8 právnických osob. Samotný exprimátor za hnutí ANO měl podle policie výměnou za ovlivňování zakázek získat výhody při nákupu auta nebo stavbě domu. Německo obžalovalo 7 členů Hamásu. Sháněli zbraně pro útoky v Evropě. Podle spolkové prokuratury obstarávali obžalovaní zahraniční operativci výzbroj a munici k plánovaným útokům na izraelské a židovské cíle na území Německa a Rakouska. Mezi stíhanými je i muž zadržený loni v listopadu na dálnici po příjezdu z České republiky. Skupina složená z občanů Německa, Dánska nebo Bulharska si stihla pořídit automatickou pušku, 13 pistolí a stovky nábojů. Většina podezřelých je přitom už několik měsíců ve vazbě. Vedení Hamásu jakékoliv vazby na tyto osoby popírá a tvrdí, že své bojové operace soustředí výhradně na Palestinu. Zítra čekáme polojasno až oblačno, v Čechách očekáváme ojedinělé přehánky, mohou se místy ráno objevovat mlhy, naměříme k tomu 19 až 23 stupňů, na severovýchodě jen kolem 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 15 hodin a 3 minuty k tomu, to je aktuální čas, krásné páteční odpoledne vám přeje z Goldu Zdeněk Sekanina. Kylie Minogue, The Locomotion, právě teď potom trocha Itálie, Ricky Poveri, no a třeba Don McLean, American Pie, hned potom Gold, to jsou zářivé velké hity, které si doufám s námi budete užívat i nadále.

0: Smějete, div se, ale i pro dnešní den 11. září jsem objevil záslužnou, krásnou věc, činnost, která se nás, doufám, snad nikdy nebude muset týkat, tedy v té roli jakési oběti. Přátelé, ať to nerozmazávám, dnes je Světový den první pomoci. Mimo jiné nám připomíná, že základní dovednosti prvotní pomoci mohou zachránit to nejcennější, tedy lidský život, a já doufám, že první pomoc nikdy potřebovat nebudete, ale ve chvíli, kdybyste ji měli poskytovat, jak pravil jeden chytrý letáček, neposkytnutou první pomoc nám může potom připomínat černá myšlenka po celý zbytek života. Takže pojďme si vzpomenout třeba na kurzy v autoškole nebo v civilní obraně, eventuálně na základní škole, a třeba si i zopáknout základní pravidla první pomoci, kdy jindy, než třeba při dnešním Světovém dni. No tak, dost bylo edukace, pojďme opět hrát. Jim Reeves, potom Real Life, anebo Olympici, tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezké odpoledne. Amerika si připomíná čtvrtstoletí od útoků z 11. září. Do New Yorku dorazili čtyři bývalí prezidenti. Na místech tragédie na Manhattanu, u Pentagonu i v pensylvánském Shanksville probíhají pietní akce k uctění téměř 3000 obětí atentátů z roku 2001. Prezident Donald Trump vystoupí s projevem u sídla ministerstva obrany, zatímco na manhattanském Ground Zero se ceremonie účastní všichni čtyři žijící ex-prezidenti Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush a Bill Clinton společně s viceprezidentem J.D. Vancem a newyorským starostou Zohranem Mamdanem. Pozůstalí na místě tradičně předčítají jména všech mrtvých, z nichž více než 1100 zůstává dodnes neidentifikováno. Zpřísnění úvěrů vytlačí lidi k lichvářům, varuje asociace. O možnost legální půjčky podle ní přijde 90 000 klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že 10 000 lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jak se to stalo na Slovensku nebo v Polsku. Asociace varuje, že kombinace stropů a přetrvávající právní nejistoty u krátkodobých půjček do jednoho roku způsobí praktický zánik tohoto segmentu na legálním trhu. Brno bude mít evropský unikát. Během následujících 2 let by mělo v areálu výstaviště vzniknout obrovské akvárium. Zábavně naučná atrakce má přiblížit příběh evoluce. Součástí bude i největší podvodní tunel na území Evropy. Primátorka Brna Markéta Vaňková Impulzu řekla, že se o tomto projektu vedou jednání už déle než rok a je ráda, že vznikne. Do Brna totiž přivede lidi.
2: Předpokládáme, že v prvním roce by mohlo přijet do Brna 500 000 návštěvníků a následně by se to číslo mohlo ještě zvyšovat. To znamená, pro nás jsou to benefity z ohledu na cestovní ruch. Celý ten projekt má silné odborné zázemí, bude mít vysoký edukační aspekt a tam bude dodržena maximální snaha o šetrné hospodaření s vodou.
1: Akvárium sice pojme 4 miliony litrů vody, využívat se má ale dešťovka. Ta se na mořskou vodu bude přetvářet chemicky. První návštěvníci by mohli vodní svět v Brně obdivovat už ve druhé polovině roku 2028. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Sněmovna schválila nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince, usnadňuje jejich vyhoštění a zamezuje účelovým fingovaným vztahům. Návrh teď míří k projednání do Senátu. Zítra čekáme polojasno až oblačno, zejména v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno se mohou na Moravě a ve Slezsku místy ojediněle vyskytovat mlhy. Naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě jen kolem 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Vše podstatné už díky zprávám Goldu. Víte, tedy teď 3 minuty po 16. hodině už je opět ten nejvyšší čas rozpoutat hudební zlaté peklíčko v tom nejlepším smyslu slova. Muziku pro vás dnes vybírá Zdeněk Sekanina a teď to padlo na červené víno. Red Wine UB40, jen pro vás, Goldiáci.

0: čtvrt hodinky nabídneme na Goldu další aktuální zprávy. Teď informace týkajících se dalších narozenin. Představte si, že první český pilot F1 dnes slaví narozky a nejsou to narozeniny nikterak obrovské, vysoké, veliké, protože jak tak koukám, je vlastně jenom o rok starší než já, čili mladíček. No přátelé, v roce 1976 11. září se narodil automobilový závodník Tomáš Enge, tedy vůbec první a dosud jediný Čech, který kdy startoval v elitních závodech prestižní Formule 1. Přejeme všechno nejlepší, no a budu doufat, že třeba právě Tomáš Enge je obdivovatelem a milovníkem Beatles, protože pak bychom mu mohli hrát přímo na přání. Teď se jedna Beatlesovka rozjíždí, za malou chvilku to budou Simply Red, pak Helena Vondráčková a připraveni jsou i Boniem tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Pátrání po pohřešované ženě z Frýdku Místku pokračuje. Policie nasadila drony a rozšířila akce po celém Česku. Už 9. dnem pátrají kriminalisté po 38-leté matce dvou dětí Janě Šerjeníkové, která může být v ohrožení života. Policejní drony prohledaly okolí přehrad Olešná a Žermanice i horské chaty v Beskydech, zatím ale bezvýsledně. Žena odešla z domova 3. září ráno, do práce v Ostravě nedorazila a u sebe zřejmě nemá mobilní telefon. Policie teď na základě podnětů od veřejnosti a záběrů spaludních kamer prověřuje stopy i mimo Moravskoslezský kraj. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Sněmovna schválila nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince, usnadňuje jejich vyhoštění a zamezuje účelovým fingovaným vztahům. Návrh teď míří k projednání do Senátu. Jihlava znovu změří hluk v části Pávov. Oblast je totiž blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Na hluk si často stěžují místní obyvatelé. Měření hygieniků před rokem překročení limitů neprokázalo, ale vyšlo velice těsně. Jihlavská radnice proto situaci nechá prověřit akreditovanou laboratoří. Potvrzuje to primátor města Petr Ryška.
3: Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, že tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech.
2: Na odborné měření hluku v Pávově město uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Pokud se prokáže překročení limitů, měli by tam silničáři udělat protihluková opatření. Zemřela norská princezna Astrid, starší sestra zesnulého krále Haralda V. odešla ve věku 94 let. Královský palác oznámil úmrtí princezny pouhé 2 dny poté, co se ve středu osobně zúčastnila státního pohřbu svého mladšího bratra. Panovník Harald V. zemřel koncem srpna v 89 letech. Nový norský král Hákon VIII., který se ujal vlády a složil přísahu 1. září, vyzdvihl, že jeho teta po celý život reprezentovala královskou rodinu se srdečností a svědomitostí. Zítra čekáme spíše polojasno až oblačno v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Ráno už ojediněle počítejme i s mlhami. Naměříme 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Na skvělé, nesmrtelné zlaté hity si člověk udělá čas vždycky a při pátku 11. září vám doufám k tomu všemu udělají i skvělou náladu. Olivia Newton-John, Xanadu, právě teď a jen pro vás.

0: s koncem léta umoudřilo a i když občas sprchne, tak radost z toho mají nejenom zahrádkáři, ale také houbaři. No a proto jsem pro tento okamžik objevil jednu houbařskou pranostiku. Po svaté Denise houby v lese křičí, pojďte si pro nás. Tak já jsem tuhletu pranostiku tedy ještě nikdy neslyšel. Polovina září je v českých lesích tradičně považována za jedno z nejlepších období pro houbaře. Tak jestli zrovna teď brázdíte kterýkoliv z lesů s košíkem v ruce, tak doufám, že se vracet budete s košíkem plným. No a jestli vám do toho hraje hudba od nás z Goldu, budeme jedině rádi a proto pro vás teď zachraňujeme všechny polibky. Save Your Kisses for Me, Brotherhood of Men je písnička, kapela, kterou jsem pro vás teď vybral, tak si to pojďme na Goldu užít.
1: Radio Gold.

0: Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Dobrý den. Jaromír Zuna zůstává doma. Do Číny ministr obrany neodletí, protože mu to podle novinek CZ zamítla vláda. To, že Zuna v pondělí na bezpečnostní konferenci do Pekingu nepoletí, oznámil dneska ve sněmovně předseda SPD a šéf dolní komory Tomio Okamura. Jako důvod uvedl, že by Zuna podle něj chyběl při závěrečném jednání o rozpočtu. Podle informací novinek vláda cestu zamítla, protože jí ministr nenahlásil podle pravidel. Derby v Brně ohlídá policie, chystá se na zítřejší fotbalové utkání mezi Zbrojovkou a Artisem. Je to totiž rizikový duel. Ve střehu budou desítky policistů. Dva brněnské kluby se v derby v první fotbalové lize v novodobé historii potkají poprvé. Úvodní výkop zápasu Zbrojovka Artis je na stadionu na Srbské v plánu ve 3 hodiny odpoledne. V Brně vznikne obří akvárium, bude součástí areálu výstaviště a zabere celou jednu budovu. Podle optimistických odhadů by se mohlo otevřít ve druhé polovině roku 2028.
2: 4 miliony litrů vody, ve které návštěvníci uvidí víc než 500 druhů živočichů. Autor projektu William Duriš slibuje úchvatnou podívanou.
3: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
2: S projektem pomáhal i odborný konzultant Ladislav Moravec, pro kterého bylo velkou výzvou naplánovat složení ryb v jednotlivých vodních nádržích.
4: Biotop by měl být zastoupený druhama, který tam jsou, ale dát pozor na to, kolik druhů, v jakém množství a taky, jak je tam nasazovat. Nemůžete najednou třeba si vzpomenout, že jsme tam rybičky z Jižní Ameriky, protože mám jeho americký akvárium a vylejt je tam. Tak se naruší ta hierarchie, celý to sociální rozložení těch ryb a vznikne tam stres.
2: Navzdory velikosti má být projekt šetrný k ekologii. Využívat se má například dešťová voda.
1: Tolik reportér Tomáš Kabát. Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu, odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro něj. Dnešní hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A dodám i počasí na zítřek. Sobota bude polojasná až oblačná, v Čechách se ojediněle vyskytnou přehánky. Naměříme 19 až 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer. Je to jen dva dny, co prozatím skončily tropy. Česko totiž předevčírem 9. září zažilo zatím poslední letošní den s více jak plus 30 stupni. A podle meteorologů nemusí být letos ještě poslední. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně. Nejvíc tropických dní letos meteorologové zaznamenali ve Strážnici na Hodonínsku, a to rekordních 54. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili taky drony letecké služby. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38leté ženě je ale zatím bez výsledku. Po ženě policisté pátrají už 9. dnem a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Jako špatnou hodnotí letošní sezónu sadaři z Rokycanska. Jablka poškodily jarní mrazy. Úroda hrušek a švestek je průměrná. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
2: Mrazy poškozená velká část úrody jablek je pro sady Schwarzwranov velký ekonomický problém, protože nedokážou pokrýt poptávku velkoobchodů. Lidé ale jablka nakoupí v prodejně v sadech, i když to nebude všech pěstovaných 22 odrůd. V současnosti za 12 až 33 korun za kilogram. Letní hrušky už jsou vyprodané, pozdní odrůdy přijdou na řadu ve druhé polovině října. V prodeji jsou i švestky, v minulých dnech byl poprvé možný i jejich samozběr.
1: Polská kontrarozvědka vyšetřuje nedávný požár ve skladu hraček ve Gdyni. Policie má totiž podezření, že objekt mohl omylem zapálit útočník, který se spletl. Hned vedle totiž stojí podnik patřící jedné z největších soukromých zbrojovek v zemi. Norsko se znovu halí do černé, zemřela totiž norská princezna Astrid 2 dny po pohřbu svého bratra krále Haralda. Harald zemřel 28. srpna, bylo mu 89 let. Norským králem byl déle než 35 let. Astrid se na veřejnosti naposledy objevila ve středu na jeho pohřbu, byla na kolečkovém křesle. A dodám i počasí, zítra tedy v sobotu čekáme polojasno až oblačno a teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer. Muž ze Severní Moravy se nakazil tetanem. Je to první pacient s touto nemocí za poslední 4 roky. 48-letý pacient byl ošetřený na chirurgickém oddělení kvůli tržné ráně na hlavě. Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K nákaze může dojít při poranění a zanesení spor bakterií do rány. V Česku se proti tetanu povinně očkují děti, dospělí ale podle odborníků zapomínají na přeočkování. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Roční procentní sazba nákladů RPSN nebude smět u vyšších půjček překročit o 8% čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Opoziční ODS neprosadila pětinásobek. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu schválila sněmovna. Hygienici měli klidné léto, zkontrolovali skoro 1370 dětských táborů, za nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 170 tisíc korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Výsledky jsou tak podobné jako loni. Táborníci například špatně skladují potraviny. Kontroly odhalily i nedostatky ve zdravotnické dokumentaci nebo v ubytování. Třeba byly poškozené stanové plachty, na kterých navíc byla plíseň. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky, propadli totiž fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny, pokračuje slovenský reportér Josef Balko.
2: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov nie je sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach.
1: A závěrem ještě počasí na zítřek. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů Celsia a čekáme polojasno až oblačno. Hezký a klidný večer přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer u zpráv v 9 přeje Iva Horáková. Takovýhle začátek zpráv máme rádi. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily v dnešním finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30-letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 roky po boku Barbory Krejčíkové, se kterou taky triumfovala na všech 4 Grand Slamových turnajích. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě totiž trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. V posledních 2 týdnech jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu a třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za víc než 44 korun a nafta za skoro 48 korun. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení cen neplánuje. Cizineckou agendu čeká digitalizace. Poslanci totiž schválili nový zákon i povinnou registraci pro občany Evropské unie. Předloha počítá od roku 2029 se zavedením elektronických účtů, přes které budou cizinci podávat žádosti o pobyt a komunikovat s úřady, což má výrazně zrychlit řízení. Od roku 2030 se navíc zavádí povinná registrace pro občany států Evropské unie pobývající v Česku déle než 90 dnů, což obcím pomůže s výběrem poplatků a evidencí přestupků. Norma podle ministerstva vnitra taky zpřísňuje postihy pro problémové cizince. Návrh teď projednají ještě senátoři. Hledaný senior je po smrti. Tělo 80-letého muže ze Žumperku na Chrudimsku našli policisté dneska večer. Důchodce odjel včera ráno z domova na trekovém kole a nevrátil se. Rodina oznámila jeho zmizení krátce po 2. odpoledne. Příčinu smrti vyšetřuje policie. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pro pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Spojené státy americké, ale vlastně celý svět si dneska připomínají jeden z nejčernějších dnů naší historie. 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001, při kterých atentátníci ze skupiny Al-Kaida unesli 4 letadla civilní dopravy, aby je následně použili jako útočné zbraně. Pietní akce za oběti se konaly na místech útoku na Manhattanu v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii. Americký prezident Donald Trump se zúčastnil ceremonie u ministerstva obrany, kde vzpomínky na čtvrtstoletí staré události provázel zmínkami o současném konfliktu s Íránem. Ceremoniálu v New Yorku se vedle dalších účastnili viceprezident J.D. Vance, všichni žijící ex-prezidenti USA a starosta města. Útoky zabily skoro 3000 lidí, dalších asi 25 tisíc utrpělo zranění. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Zprávy v 10 nese Iva Horáková. Dobrý večer. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňáková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji, na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný a zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. V Brně vznikne obří akvárium, bude součástí areálu výstaviště a zabere celou jednu budovu. Podle optimistických odhadů by se mohlo otevřít ve druhé polovině roku 2028.
2: 4 miliony litrů vody, ve které návštěvníci uvidí víc než 500 druhů živočichů. Autor projektu William Duriš slibuje úchvatnou podívanou.
3: Ta unikátnost je v délce podvodního tunelu, který bude mít přes 50 metrů a hlavně největší pozorovací okno toho hlavního akvária, které bude mít 18x6,5 metru, a to je unikátnost v rámci celé Evropy, bude největší pozorovací sklo v Evropě.
2: S projektem pomáhal i odborný konzultant Ladislav Moravec, pro kterého bylo velkou výzvou naplánovat složení ryb v jednotlivých vodních nádržích.
4: Biotop by měl být zastoupený druhama, který tam jsou, ale dát pozor na to, kolik druhů, v jakém množství a taky jak je tam nasazovat. Nemůžete najednou třeba si vzpomenout, že jsme tam rybičky z Jižní Ameriky, protože máme jeho americký akvárium a vylejt je tam. Tak se naruší ta hierarchie, celý to sociální rozložení a vznikne tam stres.
2: Navzdory velikosti má být projekt šetrný k ekologii. Využívat se má například dešťová voda. Z Brna Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěrů podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky podle asociace přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, tak jak se to stalo na Slovensku a v Polsku. Děti v Uherském Hradišti si mají kde hrát. Město totiž dokončilo modernizaci sportovního hřiště u základní školy v Mařaticích. Starosta Stanislav Blaha připomíná, že návštěvníci areálu ocení nový umělý povrch, obnovené dráhy a taky nové sportovní vybavení.
5: My jsme řešili stav těch původních povrchů, které už vykazovaly značné známky opotřebení a mohly být až nebezpečné. Proto jsme přistoupili tady k této rekonstrukci. Samozřejmě vše muselo být první vyprojektováno. Je to kompletně zrekonstruované sportoviště u základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, které bude v době školní výuky sloužit žákům této školy.
1: Po vyučování bude hřiště v Mařaticích sloužit i veřejnosti. Sportovní areál se dočkal opravy po 20 letech. Oprava stála 7,25 milionu korun. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel Pohořela nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové čtvrté pozice jí dělily 0,2 sekundy. A přidám i počasí, zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Dobrý večer, přeje Iva Horáková. Siňaková si z US Open odváží další deblový titul. S Tausendovou mají společný Grand Slam. Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Tausendovou v dámské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále 5-7, 6-0, 6-2 domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30-letá Siňaková ovládla US Open po druhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, s níž taky triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Vyšetřování korupční kauzy kolem chomutovského exprimátora Marka Hrabáče míří do finále. Další obvinění uzavřeli dohodu o vině a trestu. Státní zastupitelství oznámilo, že manipulace veřejných zakázek v Chomutově uzavře během několika týdnů. K trestné činnosti se nově přiznali další dva aktéři. Podle zjištění médií jde o šéfa chomutovského hokeje Jiřího Sochora a firmu Strix Chomutov. V rozsáhlé kauze zmanipulovaných tendrů za desítky milionů korun čelí obvinění 19 lidí a 8 právnických osob. Samotný exprimátor za hnutí ANO měl podle policie výměnou za ovlivňování zakázek získat výhody při nákupu auta nebo stavbě domu. Jihlava znovu změří hluk v části Pávov. Oblast je totiž blízko dálnice D1 a u dálničního přivaděče. Na hluk si často stěžují místní obyvatelé. Měření hygieniku před rokem překročení limitu neprokázalo, ale vyšlo velice těsně. Jihlavská radnice proto situaci nechá prověřit akreditovanou laboratoří. Potvrzuje to primátor města Petr Ryška.
2: Přijde nám, že ten hluk by tam mohl být naměřen nevyhovující, takže jsme se domluvili, že tady teda ve 2 týdnech, 3 a 2 dny zkusíme naměřit, jaký je hluk z dálnice na těch bodech.
1: Na odborné měření hluku v Pávově město uvolnilo z ekologického fondu 240 tisíc korun. Pokud se prokáže překročení limitů, měli by tam silničáři udělat protihluková opatření. Turecký Pegasus smí převzít aerolinky Smartwings i ČSA. Fúzi schválil antimonopolní úřad. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže transakci povolil pod podmínkou, že se zahraniční kupec vzdá části svých letních slotů na lince mezi Prahou a tureckou Antálií. Cílem tohoto opatření je zachovat zdravé konkurenční prostředí a umožnit vstup jinému dopravci na frekventovanou trasu. Spojené státy americké si připomínají 25 let od útoku z 11. září 2001. New York a Washington proto zpřísnili bezpečnostní opatření. Úřady varují před neočekávanými a různorodými teroristickými hrozbami.
3: Nejpřísnější opatření platí v New Yorku. Okolí Grand Zero střeží posílené policejní a protiteroristické jednotky. Bezpečnost je zvýšená také ve Washingtonu. Úřady upozorňují, že teroristické hrozby jsou dnes mnohem rozmanitější než před 25 lety. Rizikem jsou zahraniční organizace i jednotlivci radikalizovaní přes internet. Policie proto zůstává během celého výročí v nejvyšší pohotovosti. Ta bude platit také o nastávajícím víkendu. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Naši volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou 3-1 nad Řeckem. Čtvrtý tým loňského mistrovství světa dnes zvítězil v Modeně. Do tabulky skupiny A si tak čeští volejbalisté připisují plný počet 3 bodů. Zítra je čeká taky od 16 hodin utkání se Švédskem. A ještě počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty povyskočí na 19 až 23 stupňů Celsia.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly dva na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. V posledních 2 týdnech jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepšímu. A třeba dojde k nějakým jednáním s Iránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný, zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50 tisíci korunami. Slováci ve velkém mění své nákupní zvyky. Propadli fenoménu diskontu, které u našich sousedů zažívají masivní boom. Důvodem jsou nižší ceny.
3: Slováci radšej loví lacné úlovky v bludiskách plných regálov, než by chodili do klasických drogérií a butikov. Podľa analytikov nie je sa čomu čudovať. Ľudia chudobnejú a tak s väčšou obľubou siahajú po čo najvýhodnejších nákupoch. Tie im v dnešnej dobe dokáže dopriať len pár vybraných značiek. Tieto siete reagujú na nový trend a plánujú mohutnú expanziu. Rátajú totiž s tým, že s horšou ekonomickou situáciou budú rásť aj rady pri ich pokladniciach. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Polsko je připravené mít na svém území trvalé americké vojáky, prohlásil to polský ministr obrany Vladislav Kamiš. Konečné rozhodnutí podle něj padne v příštích týdnech nebo měsících. Trvalá přítomnost amerických vojáků v Polsku je podle ministra cílem, o který Varšava usiluje už mnoho let. Konečné slovo bude mít americký prezident Donald Trump. Při autonehodě v Archangelské oblasti na severozápadě Ruska zemřelo nejméně 12 lidí, dalších 8 se zranilo. Nejméně jedna oběť je podle agentury TAS nezletilá. Při nehodě se na dálnici střetly nákladní vůz převážející dřevo, mikrobus a osobní auto. Podle předběžných zjištění mikrobus předjížděl osobní auto a srazil se s protijedoucím transportérem na dřevo. A dodám i počasí. V sobotu naměříme 19 až 23 stupňů a čekáme polojasno až oblačno. V Čechách ojedinělé přehánky.
0: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Se zprávami je tu Iva Horáková. Česká tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open. Získává tak 12. Grand Slamový titul v dámské čtyřhře a společně s mixem 13. celkově. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová a zkompletovali společný kariérní Grand Slam. 30letá Siňaková ovládla US Open podruhé v kariéře. Poprvé se jí to povedlo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové, se kterou také triumfovala na všech čtyřech Grand Slamových turnajích. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů bije na poplach. Zpřísnění úvěru podle ní vyžene lidi k lichvářům. O možnost legální půjčky přijde 90 tisíc klientů. Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů ostře kritizuje sněmovnou schválenou novelu. Ta zavádí cenový strop na roční procentní sazbu nákladů. Podle poskytovatelů povede přísný limit k tomu, že desítky tisíc lidí nedosáhnou na licencované produkty pod dohledem centrální banky a přesunou se do šedé zóny k zastavárnám nebo nelegálním věřitelům, jako se to stalo na Slovensku anebo v Polsku. Zájem o členství ve volebních komisích v Liberci roste. Radnice 100-tisícového města má dokonce po několika letech i náhradníky. Podle mluvčí liberecké radnice Jany Kodymové pravděpodobně pomohlo navýšení odměn pro členy okrskových volebních komisí.
2: Letos po dlouhé době nebyl problém komise obsadit. Z 11 volebních stran delegovalo své členy 9 volebních stran. Do minimálního počtu členů jsme komise doplnili zaměstnanci statutárního města a některými dobrovolníky. Po několika letech se na všechny zájemce nedostalo.
1: Komunální a senátní volby se konají za necelý měsíc 9. a 10. října. Matku dvou dětí už hledají i drony. Policisté při pátrání po 38-leté Janě Šerjeníkové z Frýdku Místku nově nasadili bezpilotní letouny. V uplynulých dnech policisté s jejich pomocí prohledávali například okolí dvou přehrad. Pátrání po 38-leté ženě je ale zatím bez výsledku. Šerjeníkovou policisté hledají už 10. den a mají podezření, že by mohla být v ohrožení života. Šerjeníková odešla podél rodiny ze svého bydliště ve Frýdku Místku ve čtvrtek 3. září ráno. Na okraji Plzně roste nové vyhlídkové a odpočinkové zázemí pro cyklisty, inline bruslaře i pěší. Konkrétně u portálu nejdelšího železničního tunelu v Česku Chlum. Stavba za skoro 30 milionů korun se veřejnosti otevře v průběhu října.
3: Stojí obě budovy obložené dřevem, nejsou ale ještě dokončené. Ta patrová umožní zajímavý pohled z terasy na část Plzně a údolí řeky Berounky. V přízemí bude občerstvení. Hodně prostoru zaberou pobytová louka a především pumptrackové dráhy. Kolem staveniště areálu zvaného Posed vede frekventovaná cyklostezka do Chrástu, která vznikla na místo zrušené železniční trati. Přes 6 kilometrů stezky s hladkým asfaltem láká kromě cyklistů i mnoho inline bruslařů. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
1: Poslanci ve Velké Británii smetli asistovanou sebevraždu. Odmítli návrh zákona, který by dospělým osobám v terminálním stádiu nemoci v Anglii a Walesu umožnil zvolit si právě asistované ukončení života. Bylo to ale docela těsné. Proti návrhu zákona se vyslovilo 286 poslanců, zatímco 270 hlasovalo pro. Hlasování prozatím uzavřelo dvouletou bouřlivou parlamentní debatu o asistované sebevraždě. A přidám i počasí, sobota bude polojasná až oblačná, v Čechách ojedinělé přehánky. Teploty odpoledne vyšplhají mezi 19 a 23 stupňů Celsia. Hezký víkend přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: Zprávy nabízí Iva Horáková. Český tenis slaví. Po rozpačitém prvním setu se nastartovali a předvedli dominantní jízdu až k další cenné trofeji. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová jsou šampionkami 4 hry na tenisovém US Open. Ve finále porazili Montgomeryovou a Krugerovou 5-7, 6-0 a 6-2. Pro Češku je to už 12. titul z grandslamového deblu a 13. celkově. Navržený schodek státního rozpočtu 389 miliard korun by nakonec mohl po koaličních vyjednáváních klesnout až o 4 až 6 miliard. České televizi to řekly 2 na sobě nezávislé zdroje z vedení koaličních stran. Konkrétní výši návrhu rozpočtového schodku, který poté zamíří do sněmovny, má vláda schvalovat 21. září. Vládní strany vyjednávají od minulého čtvrtka o mírných úsporách ve zdravotnictví, ve školství nebo v některých sociálních dávkách. Pohonné hmoty budou dál zdražovat. V našem pořadu Impulzy Honzy Benešovského to předpověděl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. Konflikt na Blízkém východě trvá a ceny ropy pořád rostou. To se podle Peterky dál postupně projevuje i na totemech čerpacích stanic.
2: My vidíme, že růst cen ropy se do cen pohonných hmot na totemech čerpacích stanic propisuje zhruba se zpožděním 1 až 2 týdnů. V posledních 2 týdnech jsme bohužel viděli růst cen ropy, takže v dalších 2 týdnech lze očekávat mírný růst cen. Může ale přijít, řekněme, obrat k lepší. A třeba dojde k nějakým jednáním s Íránem a riziko z toho trhu vyplyne.
1: Podle posledních dat se litr benzínu prodává za více než 44 korun za litr a nafta za téměř 8,40. Vláda ale v tuto chvíli žádná opatření ke snížení ceny neplánuje. Až 13% stavebníků se v průběhu stavebního řízení setkalo se žádostí o úplatek. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Nejčastěji narazili v Jihočeském kraji, na severu Moravy a na Ústecku. Podle předsedkyně spolku oživení Šárky Zvěřiny Trunkátové je problém ve složitosti stavebního řízení spojeného s územním plánováním. Proces je netransparentní, komplikovaný, zdlouhavý. Vytváří tak spoustu momentů, kde je možné narazit na to, že dochází ke korupci. Nejčastější požadavek úplatku se pohyboval mezi 10 a 50.